0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

Možná se váš čtyřnohý miláček pes občas toulá a jeden velký tulák se procházel po Tatrách a právě na to koukneme ve vysílání krokodýla. Ve Vysokých Tatrách v uplynulých dnech mezi výletníky chodil toulavý pes, který během svého putování v horách na slovensko-polském pomezí podle propočtů ušel nejméně 140 kilometrů. Odchytili ho ochránci zvířat, kteří ho pojmenovali Bernard na počest stejnojmenného světce, který je patronem horolezců, lyžařů a pocestných. Tak ať se mu daří samozřejmě, ať se netoulá, je někde doma a je mu tam fajn. Vám ať je příjemně s dalšími hity tady u nás na Krokodýlo. Někdy

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

Úroda ovoce kvůli mrazům klesne, ztráty jsou a právě i to probereme tady u nás na Krokodýlu. Úroda ovoce tady u nás i na jihu Moravy letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o polovinu na 68,445 tun z loňských 146. V porovnání s průměrem posledních pěti let sklizeň propadne o 44%. Vyplývá to z odhadu sklizně, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav v zemědělství. Tak podle Ovocnářské unie České republiky přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun. Tak špatnou úrodu bohužel budeme mít. Teď máme další hity u nás na Krokodýlu. Jarek, přeje hezký poslech.

Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 110 000 korun.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: 5 hodin 31 minuta k tomu. Dobré ráno, dobré nedeštivé ráno, i když jak kde. Tady je Radio Krokodýl, dobrý den. Máme čtvrtek 16. července. Včerejší dešť v Brně napáchal zajímavé věci. Každopádně dneska po ránu to určitě budeme probírat, protože jak se k nám dostávají postupně informace a videa o tom, jak tady byla ta supercela, jak to tady vypadalo, nevypadalo, bylo to moc pěkné. Někdy si říkají, co u nás jenom sprchlo. No, to je pravda. Ještě k tomu nejvíc tady tyhle ty záležitosti, slovy meteorologů se velmi špatně předpovídají, takže říct, že přesně tam to bude a bude to nejvíc, to fakt, ale fakt nejde. Stačí 2-3 kilometry a je to jako obrovský rozdíl. Další dešť je v téhle chvíli, dívám se nad náměstí, nad Oslavou a myslím si, že město Brno to štrejchne vrchem, možná vůbec. Každopádně třeba Kuřim, Tišnov, tam zase za chvilku trochu zaprší. Co se týče vývoje počasí, to probereme, jinak nás to vypadá, čeká horký den s nějakými teplotami až kolem 32 stupňů. Co se týče silnic, pokud na ně už v téhle chvíli vyrážíte, vypadá to, že byste neměli potkat žádný zásadní problém. Možná jenom v ulici Jedovnická se dořešuje nehoda osobního auta do svodidel, ale nijak výrazně to provozu v téhle chvíli nebrání. Kolony se nám zatím netvoří na D1, ani od Prahy, ani od Brna. Drobné zdržení je teda po D1, když jedete z Brna ve směru na Vyškov, tak u sjezdu na Holubice, kde je dopravní omezení, tam je ten provoz o něco pomalejší. Tak přátelé, dneska zdravíme všechny Luboše, kteří slaví svůj svátek. Dobré ráno.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší poradí.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 4 minuty a bude 6:45. Ještě nám doznívají někde přehánky. Dívám se teďka v Hustopečích, třeba trochu prší ve Velkých Pavlovicích, pak je jako díra. Tady vidím náměš nad Oslavou. Javůrek ve Verské Knínice. Tam teď prší a vypadá to, že to bude přecházet od jeho západu k severovýchodu, ta oblačnost, i když jsou to v podstatě takové mraky. Během dopoledne by to mělo asi ustat celé, odpoledne už by mělo být jasno, jinak meteorologové to zhrnuli. Postupně slunečný den, většinou s tropickými teplotami. Ano, čekáme až 32 stupňů. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: 5 hodin 59 minut k tomu. Dobré ráno přejeme, máme čtvrtek 16. července. Lubošové dneska slaví svátek. Ze studia Rádia Krokodýl dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, pěkné ráno. Na jižní Moravě včera udeřily bouřky i supercely, podrobnosti za chvíli.
0: Co si dáme po 6. například Avicii. Britney Spears. A taky bude pokáč. Dneska jsem v lese byl. Vidíš les, déšť, že by rostly houby?
1: No tak už by bylo jako na čase.
0: No bylo jako...
1: Já bych si dala říct.
0: No kdo ne? Zatím jako neměli šanci, protože bylo hrozné sucho, tak jestli ten déšť tomu pomůže, uvidíme. Necháme se překvapit. Podle meteorologů zhrnu to do jedné věty. Postupně slunečný den, většinou s tropickými teplotami až 32 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Přes jižní Moravu se včera prohnaly bouřky. V Brně i menší supercela s kroupami. Další supercela se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Prušánkách. A to i na střeše základní školy. V Brně museli hasiči odčerpávat vodu ze sklepů či tradičně zatopených míst v ulicích a řešili popadané stromy.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšuje. Aktuálně by neměl hrozit únik uhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku, i když v některých úsecích zůstává jeho koncentrace stále nízká. Na Břeclavském jezu včera povodí Moravy ukončilo mimořádnou manipulaci.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
1: Na barokním dolním hřbitově ve Žďáru nad Sázavou, který je blízko někdejšího kláštera, dá farnost letos restaurovat vysokou středovou sochu Anděla posledního soudu. Restaurátoři ho budou pracovat na místě, návštěvní hodiny hřbitova to neovlivní. Opravy skončily v loni. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si v neděli se Španělskem o obhajobu titulu. Anglii poslal do vedení v 55. minutě Gordon, jeho Američané ale utočili skóre po 2 asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Fernandez a ve 2. minutě nastavení rozhodl Martínez.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Jedovnické ulici u Líšenské dejte pozor na dopravní nehodu. Provoz je blokovaný částečně. Na dálnici D1 u sjezdu na Slavkov u Brna na 270. kilometru mezi Brnem a Vyškovem došlo ke srážce 2 nákladních vozidel. Blokují po nehodě jeden pruh a začíná se tvořit kolona. A 2,5-kilometrová fronta se táhne před 189. kilometrem před Brnem od Prahy. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kutilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 2:30 po 6. ranní jsou právě teď. Přejeme vám dobré ráno.
1: Krásné ráno a také dnes se můžete těšit na osvěžující drinky od Krokodýla zadarmo, kde vás potěšíme, uslyšíte už brzy.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Po nehodě v nemocnici. Pane doktore, neztratím nohu? No tak záleží na tom, kam si ji schováte.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: hrutnou nudu.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: 9,5 minuty po 6. hodině hraní se pojďme podívat do kalendáře na 16. červenec. Roku 1410 Zbyněk Zajíc z Hazmburka nechal v Praze veřejně spálit všechny spisy Jana Wyclefa, anglického reformátora, kterým se později inspiroval Jan Hus. V roce 1608 zemský sněm zvolil moravským zemským hejtmanem Karla staršího ze Žerotína, čímž skončila prozatímní vláda direktoria. V roce 1873 Bedřich Smetana začala komponovat novou operu Dvě vdovy. V roce 1992 proběhla taková legrace v parlamentu, jmenovala se prezidentská volba. Bylo to neúspěšné druhé kolo, jediným kandidátem byl pan Miroslav Sládek. V roce 1997 Evropská unie doporučila České republice zahájit jednání o členství v Evropské unii. Ještě tak tam byli s námi Estonci, Kypřani, Poláci, Maďaři a Slovinci. Co zmíníme ze světa, těch událostí je tady opravdu velká spousta. Například rok 1661 ve Švédsku byla vydaná první bankovka na území Evropy. Blíž k současnosti se podíváme například v roce 1880 v Kanadě dostala doktorka Emily Howard Stowe jako první žena licenci k provozování lékařské praxe. Ano, už v té době se to tam začalo nějak tak jako srovnávat. V roce 1935 v Oklahomě byly použity první parkovací hodiny na světě.

0: Dneska slaví narozeniny 83. Co se týče svátku, dnes slaví svátek Luboš a pozor, dnes je také Světový den hadů. My gratulujeme, dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl. Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: 19 minut po 6. hodině raní nám dozněla Jerry Hallevel tady u nás na Krokodýlu. Katka má pro vás v téhle chvíli stručné zprávy.
1: A Tonda má pro vás předpověď počasí.
0: Doznívají nám ještě přehánky na jiho východ od Brna. V téhle chvíli prší Následovice, Ždánice, tam je přehánka, ale výrazně drobnější, než tomu bylo včera v centru. Podle meteorologů to bude dneska slunečný den, většinou s tropickými teplotami až 32 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Zástupci města Brna včera podepsali smlouvu s firmou, která postaví byty na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Bude mít na starosti práce za víc než 2 miliardy korun. Staveniště chce město předat firmě v září. Dnes odpoledne bude představena nová distribuční trafostanice v Labské ulici v Brně. Bude výtvarně pojatá jako poděkování zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje k 20. výročí jeho založení. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili v loni v červnu v utkání kvalifikace mistrovství světa. V němž utrpěli debakl 1-5. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Krokodýl.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Ano, včera jsme se osvěžili a nemám teď teda na mysli ten odpolední déšť, který byl jako opravdu velmi osvěžovací. Včera jsme vás osvěžovali tím, že jsme vám rozdávali 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store. A kde, že to bylo? Bylo to na Konečného náměstí.
2: Krokohlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení pitíčko od Rádia Krokodýl. Děkuji. Hned budu mít lepší den.
4: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od Rádia Krokodýl.
3: Moc děkuju.
5: No a osvěžovat vás drinky budeme i dnes. Odpoledne se můžete těšit na koupaliště Královo pole, tak si to nenechte ujít.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Informace ze silnic má pro nás Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Jedovnické ulici u Líšenské dejte pozor na dopravní nehodu. Provoz je blokovaný částečně. Na dálnici D1 u sjezdu na Slavkov u Brna na 270. kilometru mezi Brnem a Vyškovem došlo ke srážce dvou nákladních vozidel. Blokují po nehodě jeden pruh a začíná se tvořit kolona. A 2,5-kilometrová fronta se táhne před 189. kilometrem před Brnem od Prahy.
1: Pozor na D2 ve směru k Brnu na 2,5. kilometru stojí Ukrajince nepojízdné nákladní auto.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Dali jsme si Shakiru a teď 5 minut po půl sedmé si dáme děti.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, kdo je to bavič.
3: Bavič baví.
4: Bavič baví lidi, aby byli šťastní.
5: A aby byli srandovní.
6: Bavič baví lidi, aby tam zůstali chvilku.
7: Třeba když jedno miminko brečí, tak řekne nějaký vtípek a ono už nebrečí.
8: Baví lidi, aby byli veselí a taky, aby se smáli.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl, krokodýl, krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Eva Farná a Miraj. Vzpomeň.

0: Si a Miraj a Eva Farná dohromady na Krokodýlu 6 minut před 8:45. Od jeho západu k severovýchodu postupuje sem tam dešťové mračno. Pohodlní je, teďka nám trochu prší a půjde to, jak říkám, z pohledu na mapu doprava nahoru. Další přehánka se v téhle chvíli tvoří kolem Třebíče. Tam začne pršet za chviličku, ale má se nám to vyčasovat a časit a krásně nebe modrat a teploty mají být až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Provoz na železničním koridoru mezi hlavním a Židenickým nádražím v Brně přerušil včera odpoledne střet osobního vlaku s člověkem. Ten kolizi podle policie přežil a na místě mu pomáhali záchranáři. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní autonehodě. Řekl to včera Blesku CZ. K okolnostem nehody už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. V Číně byl nedávno zadržen český občan, napsal to server Seznam zprávy. Čeští diplomaté v Pekingu jsou s Čechem v konzulárním kontaktu. Ministerstvo ale nebude záležitost dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace. Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10 minut a bude 7 hodin. Dobré ráno.
2: Hezké ráno a víme, že otevřenou stavbou s atriem, zelení či vodním prvkem a pasáží má být nová budova brněnského magistrátu. Mezinárodní soutěž, která podobu stavby určila, vyhrál ateliér Tempo Architekti. Výsledky soutěže, kterou organizovala kancelář architekta města Brna, včera schválili městští radní. Pro veřejnost by měla být nová budova přehlednější a její provoz úspornější.
1: Těšíme se. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl.

0: Alexandra Stan, mistr Saxobeat na rádiu Krokodil, minutu a čtvrt před 7 hodinou.
1: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Bude 7 hodin na Krokodilu, budou zprávy Maje Katka, dobré ráno.
4: Hezké ráno, přes jižní Moravu se včera prohnaly bouřky i supercely, podrobnosti ve zprávách.
0: Po 7. Taylor Swift. Sweetbox. A taky dáme činesky. Sem tam máme přehánky, není to tak intenzivní, jak to bylo včera, jak o tom bude mluvit Katka ve zprávách. V Třebíči je teď právě přehánka a mají tam 17 stupňů. V centru Brna už máme stupňů 19 a odpoledne se čeká slunečný den a teploty až 32 stupňů.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 7, hezké ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Přes jižní Moravu se včera prohnaly bouřky. V Brně i menší supercela s kroupami. Další supercela se vytvořila v Hustopečích. Stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Průšánkách, a to i na střeše základní školy. V Brně museli hasiči odčerpávat vodu ze sklepů zatopených ulic a řešili popadané stromy. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi. Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti.
5: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: Opravované náměstí Svobody ve Znojmě bude od 1. srpna znovu plně průjezdné kvůli závěrečné fázi téměř rok trvající rekonstrukce, ale nebude možné od 20. do 31. července parkovat před bývalými městskými lázněmi. Stavební práce na náměstí začaly loni v polovině září. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Magny-Cours, bude nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton čekají na téměř 180 kilometrech tři vrchařské prémie čtvrté kategorie.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Novinky ze silnic má pro nás Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Jedovnické ulici poblíž Líšenské, projíždí se tam ale bez zdržení. V Lizužení se ucpává drobného ulice u Sportovní. Na dálnici D1 na 270. kilometru z Brna na Vyškov bouraly dva nákladňáky. Doprava zpomaluje téměř od Slatiny a v protisměru je zatím zdržení na pár minut. A ucpává se D52 z Pohořelic na Brno před Rajhradem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptil Šar.
0: Kubo, děkujeme. Máme tady taky komplikaci na ulici Židenické, jak je tam Tomkovo náměstí, tak tam u sjezdu se řeší nehoda, pokud se dobře dívám, tak tam jsou v sobě tři osobní auta, takže se tam zdržíte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Tři minuty po 7. hodině ranní na Krokodýlu chystáme voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza bombastika. Komu proč?
4: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem, tak si to nenechte ujít, buďte s námi.
5: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Zdá se mi, že náš soused se velmi dobře vyzná v dětské psychice. Když náš syn dostal buben, tak se jej s vševědoucím pohledem zeptal, a jestli pak víš, co je uvnitř?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 11 minut po 7. hodině je tady na Krokodýlu připraven voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika celkem 5x v Brně.
2: Tak neváhejte a volejte právě teď studio Krokodýla 603 103 103 a poukaz může být váš.
1: Na co se to dneska Žanek ptá, co máte uhodnout, co už někomu pustíme. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, to je Leona.
1: Leona?
3: No.
1: Leona, odkud pak nám volá Leona?
3: Bystrce.
1: Z Bystrce. Sprchlo u vás včera pěkně?
3: Jo.
1: Bez následků?
3: Bez následků, ne.
1: To je dobře. Tak, Žanek se ptá, poslouchejte dobře.
4: Gomede, co to je rola v Koenigu?
1: Co to může být rola v Koenigu?
3: Koenig je... Koenig je... Jak je to...

0: Jo, musím se přiznat, mě se to tam celkem dost líbí. Každopádně vy jste vyhrála, tak gratulujeme.
1: Blahopřejme.
2: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Zase

0: Byl Sweetbox tady u nás na rádiu Krokodil 11 minut před půl osmou v Moravských Budějovicích. Teď je drobná přeháňka. Jinak dneska to bude postupně slunečný den, většinou s tropickými teplotami až 32 stupňů. Na severu kraje místy jen 27.
1: Rádio Krokodil. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Práce na stavbě domova pro seniory v Nopově ulici v Brně se zhruba po 4 měsících přesunuly nad zem. Obě nové budovy mají základy. Pokud půjde vše dobře, práce by mohly skončit v listopadu příštího roku. První seniori by se do domova mohli nastěhovat na jaře 2028. Poslancům začali po včerejším schválení vládního návrhu na znovu zavedení EET, takzvané parlamentní prázdniny. Na další schůzi by se mohly sejít na konci srpna. Čeští vědci zkoumají parazity, kteří často způsobují vyrážku po koupání v přírodě. Mapují jejich výskyt ve vodních plochách a hledají cesty, jak je ve vodě poznat před začátkem koupací sezony nebo jak snížit počet vodních plžů, kteří je přenášejí. Brněnské basketbalisty posílil dánský reprezentant Jarmen Balisegerweb. 23letý pivot přichází ze zámořské univerzitní ligy na první klubové angažmá v Evropě. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: Přesně za 10 minut bude půl osmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy.store.cz.
1: Rádio Krokodýl.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Za minutu bude 7:30, každý den máme pro vás 103 svěžích drinků z Candy Storeu. Ty drinky se jmenují Charlie's a včera jsme vás potěšili na Konečného náměstí.
2: Hlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení pitíčko od Rádia Krokodýl. Děkuji.
4: Hned budu mít lepší den.
5: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od Rádia Krokodýl.
4: Moc děkuju.
6: No a Krokohlídka vás osvěží drinky zadarmo i dnes. Odpoledne se dočkáte na koupališti Královo pole v Brně.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zkontrolujeme také silnice, slovo má Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Jedovnické ulici poblíž Líšenské, projíždí se tam ale bez zdržení. V Lizužení se ucpává Drobného ulice u Sportovní. Na dálnici D1 na 270. kilometru z Brna na Vyškov bouraly dva nákladňáky. Doprava zpomaluje téměř od Slatiny a v protisměru je zatím zdržení na pár minut. A ucpává se D52 z Pohořelic na Brno před Rajhradem.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: slova. Ten, že se chová moc drze.
1: Třeba jako Ondra Ševčík.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
3: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Bylo 8,5 minuty po půl osmé, kdy máme v centru Brna 19 stupňů, Vyškov hlásí taky 19, Břeclav 20, Znojmo 18,5, ve Žďáru nad Sázavou tam je stupňů 16. Odpoledne nás čeká postupně slunečný den, většinou s teplotami až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Provoz na železničním koridoru mezi hlavním a Židenickým nádražím v Brně přerušil včera odpoledne střet osobního vlaku s člověkem. Ten po kolizi podle policie přežil a na místě mu pomáhali záchranáři. Dnes odpoledne bude představena nová distribuční trafostanice v Labské ulici v Brně. Bude výtvarně pojatá jako poděkování zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje k 20. výročí jeho založení. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si v neděli se Španělskem o obhajobu titulu. Anglii poslal do vedení v 55. minutě Gordon. Jeho Američané ale otočili skóre po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Fernandez a ve druhé minutě nastavení rozhodl Martínez. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, firmu Klimastyle,
4: www.klimastyle.cz.
6: Káťo, jedeme do Olympiaparku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
7: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
8: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
9: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
10: A co bude ve stejné Asii?
9: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
11: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na gopayse.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
14: No je to nejlepší po ránu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 12 minut bude 8, přejem dobré ráno.
2: Pěkné ráno a víme, že v pondělí odpoledne bude v Brně představen další poeziomat, což je takový poezijní jukebox. Netradiční formou připomene díla známých brněnských osobností. Instalace vznikla ve spolupráci městské části Brno Střed a spolku Piana na ulici. Tahle událost se odehraje na Kraví hoře v horní části parku u veřejného grilu. No a v pondělí se této události zúčastní i herec Bolek Polívka.
1: No ono právě tady s tímhle zařízením, aby nebylo, já nevím, v centru někde takhle spíš na té Kraví hoře, protože to si chci k tomu sednout, poslouchat.
2: Klídeček, pohodičku. Třeba ještě skleničku v ruce.
1: Hned jdem.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Timbaland a Katy Perry na Radiu Krokodýl 2 minuty před 8 hodinou.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na irský večer s kapelami Dálach a Lišen. Irský večer začíná 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
1: Radio Krokodýl.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: 8 hodin bude za minutu, Katka má zprávy na Krokodýlu. Dobré ráno.
6: Pěkné ráno, ve zprávách uslyšíte, že situace na Dyji pod novomlýnskými nádržemi se pro ryby zlepšila.
0: Co si dáme po 8? Elišu Keys.
7: This girl is on fire.
0: Phila Collinse. A taky bude opět Radeček.
8: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Co dnešní počasí podle meteorologů by mělo být zase klasické letní, čeká nás sluneční den s teplotami odpoledne až 32 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Je 8, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Zástupci města Brna včera podepsali smlouvu s firmou, která postaví byty na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Bude mít na starosti práce za víc než 2 miliardy korun. Staveniště chce město předat firmě v září.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
6: Situace na Dyji pod novomlýnskými nádržemi se zlepšuje. Aktuálně by neměl hrozit úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku, i když v některých úsecích zůstává jeho koncentrace stále nízká. Na břeclavském jezu včera povodí Moravy ukončilo mimořádnou manipulaci.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
6: Na barokním dolním hřbitově ve Žďáru nad Sázavou, který je blízko někdejšího kláštera, dá farnost letos restaurovat vysokou středovou sochu Anděla posledního soudu. Restaurátoři budou pracovat na místě. Návštěvní hodiny hřbitova to neovlivní. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili i v loni v červnu v utkání kvalifikace mistrovství světa. V něm utrpěli debakl 1-5.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Jakub.
10: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici do centra před nájezdem na D1 stojí porouchané auto. Očekávejte tam kratší zdržení. V Židenické ulici směrem do Židenic u sjezdu na Provazníkovou stojí 3 osobní vozidla po nehodě. Dlouhé popojíždění čekejte na Staré poště u Rajhradu směrem do Brna. A 2kilometrová kolona se táhne na příjezdu do Brna od obce Telnice. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuba Tilšar.
0: Kubo, děkujeme. Kolona se rozjíždí postupně na D1 ve směru od Brna na Vyškov na kilometru 210 u sjezdu na Holubice nebo Slavkov, chcete-li, už ta nehoda byla odstraněná, ale zase nám tady přibyla další nehoda na D1 ve směru k Vyškovu na kilometru 204 se srazilo osobní s nákladním autem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Jsou 2,5 minuty po 8 hodině a máme tady spoustu peněz.
1: Máme tady přesně 110 300 korun za náš krokodýlí zvuk a další soutěžní kolo už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Dobrý den, prosím, krabičku cigaret. Chcete ty s rakovinou? Ne, ty s neplodností. Už tak mám 4 děti.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Teď? Ty jste jenom mě tak vykukoval a čekal, kdy to přijde.
2: Ano, přišlo to teď 10 minut po 8. To teď se ozvalo, já jsem uvolnil telefon, už je obsazen. Proč? Protože hrajeme o peníze 110 300 korun. Kdo pak je na krokodýlu? Dobrý den.
3: Dobré ráno, Petra.
2: Dobrý den, Petro, odkud pak nám voláte?
3: Z Brna.
2: Co napršelo u vás?
3: Přes den hodně.
2: A na večer? Včera. Super, celá to nic, jako? To vás vyhlo, jo?
3: To nevím, to jsme spali.
2: Jo, takhle, no to bylo kolem nějaký 5-6 hodiny, pokud se nepletu.
3: Dobře se spalo i nad ránem, takže tak nějak jsme to...
2: Jo, já myslím odpoledne teda.
1: Vy nás úplně děsíte, že máte čas takhle odpoledne si schrupnout, tak...
2: Moc
3: ne, tak to bylo, jsme byli v práci, no a to bylo teda šupec.
2: To byl šupec velký. Co ty peníze, bude to taky šupec, až to vyhrajete?
3: No, asi ano.
2: Tak jsem s tou správnou odpovědí.
3: Myslím si, že by to mohlo být lámání malých třísek na podpal. Když jich máte víc v ruce, tak zlomení naráz malých třísek.
2: A to je pak třísek v té ruce, v dlaních, jo?
1: to je taky super.
2: Velmi dobře. Jdeme zlomit ty třísky.
1: No a jdeme se zeptat arbitra, co si o to myslí. Ten zase kroutí hlavu a říká ne.
2: Peťo, je nám líto, není to
3: ono. Dobře, díky moc.
2: Mějte se hezky.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali.

0: Na Krokodýlu jsme si dali Kelly Rowland, teď si dáme stručné zprávy.
1: A taky předpověď počasí.
0: 19,5 stupně máme teď v centru Brna. Vyškov hlásí taky 19. Jihlavata hlásí stupňů 18, Žďár nad Sázavou 17 a mrkneme na jih. Břeclav hlásí stupňů

0: 21. Postupně nás čeká sluneční den s teplotami až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Otevřenou stavbou s atriem, zelení či vodním prvkem a pasáží má být nová budova brněnského magistrátu. Mezinárodní soutěž vyhrál ateliér Tempo Architekti. Výsledky včera schválili městští radní. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní autonehodě. Řekl to včera Blesku.cz. K okolnostem nehody už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. V Česku se budou i v následujících dnech vyskytovat bouřky, zítra mohou být i silné. Teploty budou přes 30 stupňů. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní dlažba Wave od Dytonu. 3 atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na Tradix.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: Je dobré být spolu.
16: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ano, celý tenhle týden, každý den pro vás máme 103 svěžích drinků Charlie's z Candy Store. A včera jste si ty drinky užívali v centru Brna na Konečného náměstí.
1: Krokohlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna tady máme posluchačku. Pěkný den.
2: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení. Pětičko od rádia Krokodýl. Děkuji.
3: Hned budu mít lepší den.
4: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od rádia Krokodýl.
3: Moc děkuju.
0: Dnes v tom budeme pokračovat.
5: Dneska si osvěžení od Krokodýla užijete zdarma odpoledne na koupališti Královo pole.
6: Dopravní servis rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, začíná Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na Vídeňské ulici do centra před nájezdem na D1 stojí porouchané auto. Očekávejte tam kratší zdržení. V Židenické ulici směrem do Židenic u sjezdu na Provazníkovou stojí 3 osobní vozidla po nehodě. Dlouhé popojíždění čekejte na Staré poště u Rajhradu směrem do Brna. A 2kilometrová kolona se táhne na příjezdu do Brna od obce Telnice.
0: Pozor, dejte na D1. Opačný směr než jsme zvyklí, trasa Brno-Vyškov na kilometru 204, což je v podstatě Brno-Východ, tak je tam nehoda. Osobní auto s nákladním, je to v podstatě hned za tím připojením, když jedete od Slatiny, chcete se napojit na dálnici, tak tam ta kolona je. No a v podstatě ty kamiony stojí už někde od Slatiny, možná ještě dříve, tak s tím prosím pěkně počítejte a hlavně dejte pozor. Šťastnou cestu.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu. Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 3 minuty po 8:30, jdeme za dětmi.
2: Ve školce na Lesné se tentokrát ptáme, kdo je to expert.
3: Já si myslím, že to je šéf téhle planety.
4: Že je chytrý strašně, že umí všecko, ví všecko.
5: Ten jako plačuje, si myslím. Asi plačuje duhout špatně, jako duhout.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: Tak tohle byli Backstreet Boys, tady u nás na Krokodýlu 7,5 minuty po půl deváté. Přišla nám hezká zpráva do naší aplikace. Ahojky do studia. Z Brna jsme sice dorazili jen na Slovensko, na Podhajskou, ale místní vedra nás přesvědčila, že nejlepší túra vede z Lehátka do bazénu a zase zpátky. Díky, že jste s námi na dovolené. Zdraví Lucie s rodinou, tak zdravíme Lucie samozřejmě. Pokud tam máte hezky, užívejte si to, my tady v Brně a na Moravě budeme mít taky hezky. Co se týče teploty, v centru Brna máme stupňů 20, Břeclav hlásí 21 stupeň, Žďár nad Sázavou hlásí 18,5, odpoledne nás čeká slunečný den s teplotami až 32 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Přes jižní Moravu se včera prohnaly bouřky, v Brně i menší supercela s kroupami. Další supercela se vytvořila u Hustopečí, stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Průšánkách, a to i na střeše základní školy. Poslancům začali po včerejším schválení vládního návrhu na znovu zavedení EET, takzvané parlamentní prázdniny. Na další schůzi by se mohly sejít na konci srpna. Čeští vědci zkoumají parazity, kteří často způsobují vyrážku po koupání v přírodě. Mapují jejich výskyt ve vodních plochách a hledají cesty, jak je ve vodě poznat před začátkem koupací sezony nebo jak snížit počet vodních plžů, kteří je přenášejí. Brněnské basketbalisty posílil dánský reprezentant Jarman Balisegerweb. 23letý pivot přichází ze zámořské univerzitní ligy na první klubové angažmá v Evropě. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
5: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: A jde to i o ženách a dneska o tom, jak se z policejního auta stalo detašované pracoviště mateřské školky.
1: Podrobnosti má mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.
3: Hezký den posluchačům, je do studia Rádia Krokodýl. Během včerejší prudké bouřky a krupobytí asistovaly hlídky městské policie na mnoha místech v Brně u drobných komplikací. Třeba ve Voroněžské ulici se do silnice převrátil mobilní stavební plot a komplikoval dopravu. V Křížové ulici se totéž přihodilo na stavbě. Strážníci tam silnice zprůjeznili. Uzavřeli i nebezpečnou část Fričajovy ulice, kde se v prostoru výkopových prací komunikace propadla. Autohlídka, která přijela na kontrolu Lužánek, viděla prakticky vylidněný park, ze kterého před kroupami utíkali poslední návštěvníci. Kompletně promáčený a vyděšený byl i 4letý chlapeček s poruchou autistického spektra, kterého rodiče neměli kde schovat. Zoufale plakal a bylo znát, jakou bolest mu údery krup působí. Hlídka ho proto na dobu průtrže posadila do služebního auta společně s dalšími dvěma dětmi. Strážnice se s nimi po celou dobu bouřky povídala a uklidňovala je. Přeji pěkný den a příjemný poslech krokodýla.
2: To je hezké.
1: No tak to je mateřský půd, to taky je.
2: Dobré ráno přejem.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na snímek Odysea. Odysea je bezesporu jedním z největších příběhů naší civilizace. Vy si historické fantasy drama Odysea můžete vychutnat v brněnském kině Lucerna ve čtvrtek 16. července v premiéře v 19.15.
1: Radio Krokodýl. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Bude 9 hodin, máme čtvrtek 16. července. Ze studia Radia Krokodýl vám už od 17:30 dobré ráno přejí a teď už hezké dopoledne. Katka Horáková
5: a Tonda Kala. Hezký čtvrtek přejeme. Práce na domově pro seniory v Nopově ulici se přesunuly nad zem. Víc už za chvíli.
4: Po 9. budou devadesátky, teda muzika z 90. let. Sonic. Gigi D'Agostino. Taky Sophie Alice Baxter. Čeká nás letní den, s teplotami až 32 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Práce na stavbě domova pro seniory v Nopově ulici v Brně se zhruba po 4 měsících přesunuly nad zem. Obě nové budovy mají základy. Pokud půjde vše dobře, práce by mohly skončit v listopadu příštího roku. První seniori by se do domova mohli nastěhovat na jaře 2028. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na středu dva Češi. Třetí účastník výpravy, který také pocházel z Česka, utrpěl zranění. Podle České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti.
1: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
5: Opravované náměstí Svobody ve Znojmě bude od 1. srpna znovu plně průjezdné. Kvůli závěrečné fázi téměř rok trvající rekonstrukce, ale nebude možné od 20. do 21. července parkovat před bývalými městskými lázněmi. Stavební práce na náměstí začaly loni v polovině září. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Magny-Cours, bude nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton čekají na téměř 180 kilometrech 3 vrchařské prémie 4. kategorie.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Hezké dopoledne, jdeme na silnice. Slovo má v téhle chvíli Jakub.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Porgesově ulici za Královopolským tunelem se srazilo osobní auto s nákladním. Očekávejte tam narůstající zdržení. Na Vídeňské ulici do centra před nájezdem na D1 stále pozor na porouchané vozidlo. Tradičně je ucpaná ulice Zvonařka, a to převážně do Černovic před Dornichem. A doprava zpomaluje na dálnici D1 v okolí Brna na Vyškov, konkrétně mezi 178. až 210. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globa Asistánce Jakub Telšár.
4: Kubo, děkujeme, ta kolona už se rozjela skoro úplně, na kilometru 204 byla nehoda, ta už je odstraněna a už to sviští ve všech pruzích.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
4: Hele, možná budeš myslet, že mám úžeh nebo úpal. Luboš a Lubomír, to není to samý.
5: Ne, to jsou podle mě dvě různý jména.
4: Dobře, děkuji.
5: Tak třeba ministr vnitra je Lubomír Metnar, není Luboš.
4: A jo, vidíš, děkuju. No,
5: tak není zač.
4: Ještě, že tě mám, hezké dopoledne.
9: za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Lomí mafiánská matka nad svým potomkem rukama. Co jen z tebe bude? Otec, postrach celého podsvětí. Já 10 let v base a ty? Ty přineseš ze školy jedničku schování?
0: 99. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 14 minut po 9. hodině nahlížím do mailové schránky program@krokodil.cz, kam si píšete o hit vašeho života. Dneska napsala Martina z Brna. Ahoj krokodýle, zahrajte nám prosím na dílnu Calvina Harrise Summer. Je to přesně ta letní pecka, která nás roztančí. Díky, Martina z Brna.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Po včerejší průtrži se určitě zazelenaly trávníky, takže vyrazit na koupaliště, to bude paráda. Zdravíme na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený opravdu nádherný trávníček na slunění a teplota bazénu.

0: 25 stupňů. Otevřeno má i oblíbený biotop Brno Jih, ideální pro ty, co chtějí úžasnou italskou zmrzlinu a také samozřejmě přírodní koupání. No a otevřeno má i koupaliště Kraví hora, takže plavky ručník můžete rovnou vyrazit a u toho taky ladit krokodýla a další devadesátky. No Angel and Cinch, taky Eddie Mus, to jsou ty další devadesátky, které v téhle chvíli chystám. V téhle chvíli tím je myšleno 11 minut před 9:30.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Radio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. candy@store.cz.
2: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 3 minuty po 9:30 jsou ve hře 2 vstupenky na představení Poklad na Stříbrném jezeře. Můžete se těšit na akční scény plné kaskaderských kousků a nádherných koní ve westernovém městečku v Boskovicích. Ano, tu vstupenku vyhrajete a získáte, když uhodnete dnešní hit v jedné sekundě. Telefon je připraven 603 103 103. A dneska ten hit v jedné sekundě zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: To je celý. Ano, moc toho nebylo. Byla to úplně přesně jedna jediná sekunda. Jde mi o to buď, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Pokud víte, nebo tušíte, myslíte, že víte, tak můžete volat Krokodýla 603 103 103. A pokud jakože vůbec nevíte, což bych si možná ani nedivil, tak já to prozradím. Ale někdo nám přece jenom volá. Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, tady Martin.
1: Nazdar, Martine, poznal jsi?
3: Nejsou to Disturb.
1: Jsou, prostě jak jsi to mohl poznat, teď tam skoro nic nebylo slyšet.
3: Hele, tady tu kapelu mám hrozně rád a tady ten remix se mi moc nelíbí, ale jako je to, prostě je to poznat.
1: Ty jsi to poznal. Gratuluju, máš jedničku s hvězdičkou.
3: Děkuji.
1: Díky, měj se zatím, ahoj.
3: Zatím, čau.
1: The Sound of Silence, Cyril Remix, Disturb It. Dáme si to celé, tady je Krokodýl.

Taková klasická diskotéka z roku 2024 se nám vloudila do 90. po 9., protože to byl dnešní hit v jedné sekundě. Ale 90. jsou připraveny, například Aqua. Na krokodýlu dáme i Erose Ramazzottiho. A budou i Roxetti. A taky bude teplo dneska až 2:30 odpoledne, tak s tím počítejte.

0: www.klimastyle.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Cidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude, váš Bolek.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: forděčky. Pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent. Jistota, kterou oceníte.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
5: Po desáté Bruno Mars a Rosie. Head away. A budou i činasky.
6: Každá česká vlajka má slovenský klín.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Užijeme si tepla, příští týden by se mělo ochladit a snad by mělo možná i trochu sprchnout. Ne přívalové, rychle jako včera, něco normálnějšího. A teploty příští týden maximálně do 25. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně dnes nás čeká slunečný den, většinou s teplotami do 32 stupňů.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Otevřenou stavbou s átriem, zelení, vodním prvkem a pasáží má být nová budova brněnského magistrátu. Výsledky soutěže, kterou organizovala kancelář architekta města Brna, schválili radní. Pro veřejnost by měla být nová budova přehlednější a její provoz úspornější. Vznikne v sousedství současného magistrátu na Malinovského náměstí. Poslanec motoristů Filip Turek by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání kvůli pondělní autonehodě. K okolnostem nehody už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. V Ekvádoru mohou na svatbu jít za svědka nejen lidé, ale i domácí mazlíčci. Úřady umožňují pet-friendly sňatky, při kterých si novomanželé mohou vedle podpisů svých a svých svědků připojit i otisk tlapky milovaného psa nebo kočky. Od května, kdy je tato možnost, uzavřelo sňatek za přítomnosti svých domácích mazlíčků přes 50 párů. Argentinští fotbalisté slavili středeční vítězství v semifinále mistrovství světa 2-1 nad Anglií s plakátem připomínajícím válku o Falklandy v roce 1982. Podle agentur jim za to hrozí trest od Světové federace FIFA, která politické projevy při zápasech zakazuje.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
5: Hezké dopoledne, na silnice vyrazíme společně s Jakubem.
9: Hezké dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. V Brně na Porgesově ulici za Královopolským tunelem probíhá došetřování dopravní nehody. V úseku 1 kilometru čekejte přerušovanou kolonu na Jihlavské ulici před Vídeňskou. Na Brněnsku na výjezdu ze Střelic na Nebovědy narazilo osobní auto do dopravní značky. A pomalu se jede po dálnici D1 u Brna na cestě z Prahy mezi kilometry 182 a 196. Pro rádio Krokodýl z Klobásy stánce Kuptilšar.
5: Kubo, děkujeme. Pojďme se ještě podívat do Mikulova, silnice 40. Tam se řeší nehoda dvou osobních aut. Je to v podstatě na příjezdu do Mikulova od Rakouska na té velké první obrovské křižovatce. Tak tam pozor. Šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu Krokodýl.
10: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
5: Na Krokodýlu dneska hrajeme hlavně všem Lubošům, kteří slaví svátek. Chlapi, gratulace a vám všem hezké dopoledne.
3: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Divadelní kritik je jako eunuch v harému. Vidí to každý večer, ví přesně, jak se to má dělat, ale on sám nemůže.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální

0: Jižní Moravu.
1: Po včerejší bouřce dneska před námi další horký letní den a tak se osvěžení od krokodýle rozhodně bude hodit. Rozdáváme i dnes mezi vás 103 svěžích drinků Charlie's Candy Store. Ještě si připomeneme, že včera jsme byli na Konečného náměstí a tak to tam vypadalo.
2: Krokohlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení pitíčko od rádia Krokodýl. Děkuji.
4: Hned budu mít lepší den.
5: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od rádia Krokodýl.
4: Moc děkuju.
1: No a dneska za vámi krokohlídka vyrazí na koupák. Odpoledne vás osvěžíme přímo na koupališti Královo pole, tak se těšte.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Káťo, jedeme do Olympia parku.
8: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
7: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
8: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
7: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
8: Proto pojedeme do Olympie Brno.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
10: Ekokom.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Krokodýl dnes vybírá pro vás brněnskou restauraci na Knoflíku, která na oběd nabízí kapustovou polévku za 19 korun a k tomu hrachovou kaši, opečené uzené maso a k tomu také okurek a pečivo, to samozřejmě nesmí chybět, a to za 142 koruny. Tak přátelé, jestli jste si vybrali, přejeme vám z krokodýla dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Dnešní další krásný letní den můžete strávit pohodově na koupališti z Bíšov. K dispozici vám tam je 5 bazénů, 80 metrů dlouhý tobogán. Zasportovat si můžete na hřišti na volejbal a na plážový volejbal nebo třeba u pingpongu. A čekají vás samozřejmě lehátka. Aktuální teplota vody má 22,2 stupně Celsia, ale s rostoucí teplotou venku půjde i teplota vody určitě nahoru. Tak vám z krokodýla přejeme na koupališti z Bíšov parádní den.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
4: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
5: A co bude ve scénáři?
4: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
6: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
7: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
8: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. I could stay awake just to hear.

Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Jonas Blue tady u nás na Krokodýlu. Lehce před 11. chystáme další čerstvé zprávy, připravena Petra.
1: Hezké dopoledne, počet případů lymské boreliózy narůstá, i o tom už za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla Panic at the Disco. Taky budou Soul Asylum. A nabídneme projekt GAMP. Protože to nevzdám,
5: a tak to je. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna opět krásně slunečno, v průběhu dne čekáme oblačno až polojasno a mohou se opět vytvářet lokální přeháníky nebo bouřky, tak s tím počítejte. Teploty vysoko 29 až 32 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně se včera střetl osobní vlak s člověkem. Nehoda se stala okolo 17.30 mezi hlavním a Židenickým nádražím poblíž Tkalcovské ulice. Muž střet přežil a pomáhali mu záchranáři. Podle policie šlo zřejmě o nešťastnou náhodu. Státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliózy. Za první pololetí roku zaznamenali 5320 případů. To je o 4000 víc než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. Spojené státy kvůli epidemii eboli v Kongu zavedly omezení bránící americkým občanům a osobám s americkým občanstvím, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v této africké zemi ve vstupu do Ameriky na palubách komerčních letů. Epidemie, která byla vyhlášena v polovině května, si z dosud 2011 potvrzených případů vyžádala 754 obětí. Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vicemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20:20 na fotbalovém stadionu Schalke 04 v Gelsenkirchenu.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A pěkné dopoledne i vám všem za volant, co se děje na silnicích Výkuba.
7: Hezké dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se boural na sjezdu z mostu Svitava na Valcharskou ulici. Očekávejte tam silnější provoz. Zdržíte se do 5 minut na ulici Zvonařka v obou směrech poblíž Dornichu. Na D2 na 7. kilometru od Brna na Slovensko pozor na odstavené osobní vozidlo po srážce se Srnou. Kolona se tam netvoří. A na Brněnsku na výjezdu ze Střelic na Nebovidy stojí osobní auto po ranní nehodě. A na příjezdu do Mikulova z Rakouska pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Kolona má přes 3 kilometry. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánc Jakub Tilšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Stále 11. hodina, krásné čtvrteční dopoledne, přeje z krokodýla Katka Horáková, no a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem a ptát se budu na název komplexu vodních ploch tady u nás na Jižní Moravě. Ve hře bude poukaz na pizzu, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jste odpadky. Ty 100 miliony much se přece nemůžou mýlit.

0: cestovatel.
1: A vy to taky nevzdávejte a pojďte se s námi zasoutěžit na Krokodýlu na lince 603 103 103, kde právě teď pro vás mám voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na Pizza Bombastika 5x v Brně. A tohle jsou moje dnešní nápovědy. Tentokrát hádáme název komplexu tří obrovských vodních ploch na jižní Moravě. Tvořen je třemi přehradními nádržemi na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy. Postaveny byly v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšili intenzitu zemědělské výroby. Občas se tady tomuto komplexu těch vodních ploch přezdívá Jihomoravské moře. Tak jak se může jmenovat? Ptám se na linku Krokodýla. Krásné dopoledne, Katka, kdo tam?
2: Dobrý den, v telefonu Helena z Brna.
1: Helenko, já vás zdravím, přeju hezký čtvrtek. Tak vy jste slyšela nápovědy, co typujete?
2: Já myslím, že to je Mušov.
1: Mušov? Potřebuju trošičku jiný název.
2: Mušovské rybníky.
1: Mušovské rybníky ještě ne.
2: Mušovská přehrada.
1: Ne, na Mušov mě zapomeňte. Je to spojený s takovýma těma domečkama, co mají takový ty vrtule, točí se dokola. Ten název.
2: Ježiš.
1: Mouka se třeba tam dělala.
2: Jak mám tak na jazyku.
1: Prosím. Já jsem vám špatně rozuměla, jestli to můžete zopakovat.
2: Mušov, já to nevím, já si nemůžu vzpomenout.
1: Jak to? Zkuste ještě zapřemýšlet.
2: Nové Mlýny?
1: Nové Mlýny, vodní dílo Nové Mlýny, no jasně, to jsem úplně přesně chtěla slyšet. To je současný
2: děkuju
1: název.
2: Děkuju za trpělivost.
1: No tak, co bych pro vás neudělala, času máme dost, Helenko. Tak voucher na pizzu je váš, moc vám blahopřeju a dobrou chuť.
2: Děkuju moc.
1: Zůstaňte na telefonu.
2: Krásný den.
1: Krásný den i vám, no a i vám všem ostatním ladícím Krokodýla přesně v 11 hodin a 23 minut.
0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
3: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
0: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.

0: Moderní dlažba Wave od Dytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Dáš se praku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Je dobré mít parťáka při práci.
9: Vaše nejvěrnější rádio.
8: Stále s vámi.

minuty po půl dvanácté z Krokodýla opět a Radeček. Před námi Bobby McFerrin, taky bude Edward Maja a pak už vám nabídnu náš krokodýlí zvuk a budeme soutěžit o 110 350 korun. V této chvíli ale ještě nevolejte, ještě vydržte a až vás vyzvu, potom vytáčet studio Krokodýla 603 103 103 už za chviličku. Tak krásné čtvrteční dopoledne mějte a všechno nejlepší k svátku, taky všem Lubošům, kteří slaví, tak jestli nějakého znáte, určitě si vzpomeňte.

0: Don't worry, be happy. Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 110 tisíc korun, 350 k tomu, můžete volat Studio Krokodýla. Připravte se právě teď 603 103 103 a nejrychlejší z vás už právě teď na lince. Hezké dopoledne, krokodýl Katka.
2: Dobrý den, Lenka.
1: Lenka, zdravím vás, Lenko. Tak, připravena na typovačku?
2: Ano.
1: Po kolikáte už voláte?
2: Vůbec to nemám spočítaný, nevím.
1: Tolikrát, ale... jo?
2: Jo, jo. Tak je tam už dlouho ten zvuk, že?
1: No tak... je, taky jsme se vyšplhali ke 110 tisícům, tak to už je solidní částka, o kterou si zahrát. Tak si zopakujeme, ten zvuk zní takto. A vy máte teda asi seznam toho, co už jste typovala, abyste to nezopakovala,
2: no,
1: předpokládám.
2: To nemám,
1: nemáte. Tak co dneska, co myslíte?
2: Myslím si, že by to mohlo být odlamování listů od salátu.
1: Mm-hmm.
2: Klasický salát, ne ledový, ale ten listový.
1: Hlávkový?
2: Salát. Ano, hlávkový.
1: Mm-hmm. Tak jdeme na to a ptáme se arbitra, jestli je to trhání listu salátu. Není to ani salátek. Nedá tak, se nic dělat. Tak popřemýšlet. Mějte se hezky.
2: Mějte se naslouhou.
1: Naschledanou. No a my opět navýšíme náš bank do příštího kola, tak buďte s krokodýlem.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi

0: Stargo, patří zatancovat pod zelené.
1: A tož si ty hloupý v takém horku. O tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
0: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
1: No přece od Klimastylu z Hodonína.
2: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: vašem letím rádiu Tones and I, čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké poledne a poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na léto z Café Práh. Dnes se můžete těšit na irský večer s kapelami Dálach a Lišen. Irský večer začíná 19 hodin. Těšíme se na vás dnes v Café Práh u brněnské Vaňkovky. Víc o festivalu a jeho další program na www.cafepraha.cz.
3: Rádio Krokodýl. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Letní hity Krokodýl Ariana, You Too Beautiful Day, anebo Adam Ďurica. Jsme Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Prý máme aktuálně 26 stupňů Celsia, šplhat to bude k 31. Pozor, přijdou i bouřky.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký čtvrtek.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zástupci Brna podepsali smlouvu s firmou, která postaví byty na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Práce výjdou na více než 2 miliardy korun. Staveniště chce město předat firmě v září. Protože je stavební pozemek ve svahu, první práce se soustředí na jeho zajištění. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl při podezření z domácího násilí vykázán na 2 týdny z domu. Policie mu rovněž zadržela jeho legálně držené zbraně. Poslanec vykázání potvrdil, nicméně trvá na své nevině. Žádné obvinění zatím nepadlo. Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci podat pacient sám. Pokud toho nebude fyzicky schopen, může to udělat lékař nebo zdravotní sestra. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartovala na okruhu Formule 1 v Manicourt, bude nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton cestou čekají na téměř 180 kilometrech 3 vrchařské prémie 4. kategorie. V čele průběžné klasifikace má Tadej Pogačar i nadále více než 3,5-minutový náskok před druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na tahu z Pohořelic na Mikulov odbočky na Ivani se srazila 2 osobní auta. Omezení je také na výjezdu z Kyjova na Veselí. No a D1 u Jihlavy stojí nepojízdná dodávka a na dálnici D2 za Brnem odstavené auto po střetu se Srnou. Dejte pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
9: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Jirka s vámi, tohle vaše letní rádio.
2: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Léto na Jižní Moravě v plném proudu a ať už vyrážíte na přehradu, na zahrádku, s přáteli, nebo jen domů z práce, hlavně si dnešní den užijte v pohodě s úsměvem. O letní atmosféru se teď postará Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Potkej se dvě kamarádky a ta jedna se ptá druhé. Hele, jak je možné, že ti ten tvůj dává tolik peněz, když říkáš, že je kelakomej? No to je jednoduchý. Pokaždý, když se spolu pohádáme, tak mu vyhrožuju, že se odstěhuju k mamince. No ale kde bereš ty peníze? On mi dává vždycky peníze na vlak.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: tohle je zpívající modelka z Londýna. Dua Lipa na Krokodýlo.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Máme léto, možná se chystáte na koupák, tak jsme se zeptali dětí ve školce v Líšni. Proč nosíme plavky?
2: Aby jsme se neutopili.
3: Že když je zima a když je někdy teplo, tak chodíme na koupaliště a musíme si vzít po každý plavky, jinak se utopíme.
4: Aby nám neulétl pindík.
0: Proč nosíme plavky, na to jsme se ptali našich zlatíček.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
7: www.klimastyle.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Jitka Chlumecká, jsem ředitelka základní školy Komenského v Břeclavi. Mobily u žáků máme zakázané delší dobu, ale

0: Gimme, gimme, gimme, hity třeba i do auta. Zdravíme Martina.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: No a když jsme u koupaliště, tak pozdravíme taky na koupaliště, kde se ladí Krokodýla. To je koupaliště s nejkrásnějším výhledem na Brno. Koupaliště Kraví hora. Díky, že jste s námi. Léto, prázdniny, pěkné odpoledne.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rejžena Krokodýlo, 13. hodina, dáme si čerstvé zprávy, o čem budou?
1: Ano, to už je i dobrá zpráva pro nás, Jiří, budeme mluvit o tom, kdy bude postaven nový dům pro seniory v Nopově ulici.
0: Výborně, využijeme všichni.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. Clean Bandit. Rockabye. Diana Ross. Bohnoutě. I počasí sledujeme.
6: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Polojasná obloha, teploty kolem 28 stupňů, v Brně Mikulově měří plus 29.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Nový dům pro seniory v Nopově ulici už má základy. Nahradí starou budovu ze 70. let minulého století. První seniori by se do něj mohli nastěhovat začátkem roku 2028. Nové zařízení nabídne 300 lůžek. Budou v něm společenské místnosti nebo zelená střecha a pobytové terasy v každém patře. Klienti budou platit služby podle úhradové vyhlášky. Státní ústav pro kontrolu léčiv informoval o výpadku spreje Lenceto, který se používá ke zmírnění příznaků spojených s menopauzou. Přípravek nebude v lékárnách k dostání asi přes půl roku. Důvodem je přerušení dodávek ze strany výrobce. Zástupci členských států Evropské unie se dohodli na prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky o další rok, tedy do 4. března 2028. Ovšem s omezením pro muže, na které se vztahuje branná povinnost. Evropská komise už dříve uvedla, že navrhovaná opatření intenzivně projednávala jak s ukrajinskými představiteli, tak se zeměmi bloku, které hostí nejvíce ukrajinských uprchlíků. Mezi ně patří i Česká republika. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii. V neděli od 21 hodin budou v New Yorku proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast. V roce 1966 na domácí půdě šampionát ovládli. V utkání o třetí místo se v sobotu utkají s Francouzi.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Brnem Jižní Moravou projedete v poklidu, policejní hlídku jste nám nahlásili v ulici Cejl a taky v ulici Gajdošova, dejte pozor.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Jirka s vámi, je tady léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Ano, letní hit Krokodýla, teď se podíváme do roku 2009 a budeme si zpívat Ella, Ella, Skate Ryan.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Žena vejde do velkého obchodu se sportovním zbožím a chce brokovnici. Je to pro mého muže. Aha, a řekl vám, jakou máte vzít ráži? Ptá se prodavač. Děláte si legraci? On ani neví, že ho chci zastřelit.

0: Krokodýl.
1: Aj.

0: Luis Fonsi Despacito na letním rádiu.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Včerejší odpoledne na jižní Moravě bylo pořádně divoké. Přes Brno a okolí se přehnaly silné bouřky. V centru Brna, v Králově Poli a taky v Černých Polích padaly i kroupy o velikosti 3 cm. Hasiči vyjížděli k popadaným větvím i zatopeným sklepům. Dnes je už naštěstí o něco lépe, klidněji. Sluníčko se znovu hlásí o slovo, tak věřím, že tomu tak zůstane. Užívejte si léto s vaším rádiem. 13 hodin 21 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé. Nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky. Dáme si pořádně do těla na čerstvém vzduchu.
4: Jupi, a od 8. srpna začíná nejléto, proto určitě pojedeme do Olympie Brno.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
8: Je dobré mít dobré přátelé.
1: Vaše nejvěrnější rádio.
8: Stále s vámi.

0: No Name Večnost na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Včerejší bouřky dali na Brněnsku pořádně zabrat. Nejenom tady v Brně, ale třeba i v zastávce u Brna padaly obří kroupy, které poškodily dokonce auta, střechy i zahrady. Hasiči měli i to, v těchto místech desítky výjezdů k popadaným stromům a zatopeným místům. Tak věřím, že i v zastávce u Brna už jsou v pohodě a už to bude lepší, krokodíláci. Tak jsme se aspoň trošku schladili. Ta ošejty letní krokodíla Black Eyed Peas.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Venku je nádherně, možná je na čase skočit si do bazénu. Petra si skočí pro čerstvé zprávy, co si dáme?
1: Hezké odpoledne a Brno opět rozšíří modré zóny, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Balet Národního divadla Brno vás zve na baléto na Biskupském dvoře. Dnes je na programu Romeo a Julie. Začátek je ve 20.15. Koncert Hany a Petra Ulrichových s kapelou Javory nabízí divadlo Polka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině George Ezra. George Ezra. A nebo Miraj. Krokodýl.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes máme v Brně na Jižní Moravě sluníčko s teplotami kolem 31 stupňů. Zítra bude podobně teplo, až 32 stupňů Celsia odpoledne, ale pozor, může přijít bouřka.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zatímco v sousedním Novém Lískovci už modré zóny fungují, v Bohunicích zatím tamní ulice do systému rezidentního parkování zařazeny nebyly. To se změní od 3. srpna, kdy se k placenému parkování připojí oblast spodní. Regulace bude nastavena každý všední den vždy od 17. hodiny do 6. ráno. Prvních 60 minut parkování denně bude zdarma. Otevřenou stavbou s átriem, zelení, vodním prvkem a pasáží má být nová budova brněnského magistrátu. Výsledky soutěže, kterou organizovala kancelář architekta města Brna, schválili městští radní. Pro veřejnost by měla být nová budova přehlednější a její provoz úspornější. Vznikne v sousedství současného magistrátu na Malinovského náměstí. Američtí vojáci starší 30 let budou muset každoročně podstupovat měření hladiny testosteronu. Oznámil to americký ministr obrany Pete Hexet. Nízká hladina testosteronu totiž podle ministra může podrýt zdravotní stav vojáků. Jedincům, kterým bude naměřena, proto bude nabídnuta substituční léčba. Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Hapoilu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: My na silnici víme, jak to jezdí.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalíte kvůli omezení uměřína mezi 141. a 134. kilometrem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. V Brně v Hanácké ulici u křižovatky s Prateckou se srazila dvě osobní auta. Kvůli omezení se zdržíte na silnici 38 z Jihlavy do Znojma u Suché a na silnici 50 Suerského hradiště do Brna u Zlechova. Pro Radio Krokodýl Global Assistant Senka Ruštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Ano, Krokodýl léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Venku to dneska vypadá na pořádný letní den, takže pokud přemýšlíte, jak se schladit, máme pro vás pár tipů už za malou chvíli.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Víte, jaký je nosný princip reformy zdravotnictví? Chudí mají zakázáno onemocnět.
3: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Dobré odpoledne, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: ty nasty girl.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Máte chuť na letní osvěžení s Krokodýlem zdarma. Naše krokolítka vyráží do terénu, no osvěžuje vás pěkně v ulicích Brna. Přímo z našeho vysílání se dozvíte, kde vyhlížete naši krokohlídku Rádia Krokodýl.
2: Krokohlídka osvěžuje, svěží drinky. Přímo v centru města Brna, tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení. Pětíčko od Rádia Krokodýl. Děkuji.
4: Hned budu mít lepší den.
5: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od Rádia Krokodýl.
4: Moc děkuju.
0: Dneska budeme osvěžovat Králově poli a zastavíme se i na koupaliště Královo pole.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
7: A co bude ve stejné zemi?
6: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
8: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
9: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
13: Právě teď u

0: Komoda a Jacob. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: jste s krokodýlem, teď tip na koupák.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Zavřete oči a teď se přesuneme na dokonalý letní den. Horko střídá osvěžení ve vodě. Dětský smích, no a svěžná jízda na dlouhém tobogánu. Koupaliště z Bíčov nabízí přesně tohle, no a pořádně tam můžete vypnout na rozehlých travnatých plochách nebo si dáte do těla na plážovém volejbalu či basketu. Tohle léto je tak, jak má být, na koupališti ve Zbíšově. Tak vyražte s krokodýlem.

0: Krokodilo Marquez, Vayamos Compañeros. A teď jdeme v soutěži.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Už brzy budeme soutěžit o 110 tisíc korun. A to jsou slušné peníze, co krokodíláci? Co s nimi? No, to necháme na vás. Jestli si koupíte třeba novou televizi, domácí kino, nebo luxusní dovolenou pro celou rodinu, šanci dostanete ještě dneska odpoledne.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 110 tisíc korun. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
2: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
3: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letní scéně divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
2: Pršet nebude. Váš Bolek.
4: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Štěl mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře.
5: Mňam.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Brně teď aktuálně teploty kolem 31 stupňů, svěží hity krokodýla a čerstvé zprávy, o čem budou.
1: Hezké odpoledne a fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu nové porodnice. Proč, uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na snímek Odysea. Odysea je bezesporu jedním z největších příběhů naší civilizace. Vy si historické fantasy drama Odysea můžete vychutat v brněnském kině Lucerna ve čtvrtek 16. července v premiéře v 19.15.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. Baby Goodbye. Britney Spears. A nebo Marek Ztracený. Tak to vám bude hrát krokodýl.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě teploty kolem 32 stupňů. Zítra čekáme 29, občas bouřky.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice za více než 3 miliardy korun. Kontrola provedená před zahájením stavebních prací odhalila závažné nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Se stavbou nové porodnice však Fakultní nemocnice Brno stále počítá. Začít by podle ní mohla v roce 2027. Ze Zoo Brno uletěl jeřáb daurský a zahrada teď žádá o pomoc veřejnost. Pokud lidé vzácného ptáka zahlédnou, neměli by se ho snažit chytat ani zahánět. Místo toho mají jeho výskyt nahlásit zaměstnancům zoo, kteří zajistí bezpečný odchyt. Park na Moravském náměstí v pondělí a v úterý rozezní festival Bohemia Jazz Fest. Návštěvníky čekají zdarma koncerty zahraničních i tuzemských interpretů. Partnerem akce je městská část Brno Střed. V Brně se koná pravidelně od roku 2010.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se zlepšuje. Aktuálně by neměl hrozit úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku, i když v některých úsecích zůstává jeho koncentrace stále nízká. Na Břeclavském jezu včera povodí Moravy ukončilo mimořádnou manipulaci. Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vicemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20:20 na fotbalovém stadionu Schalke 04 v Gelsenkirchenu.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 178 a 196 kilometrem. Navíc u Kývalky na 181. kilometru boural kamion s dodávkou. Silný provoz je i na dálnici D1 z Brna do Vyškova mezi 203. a 210. kilometrem. Na silnici 43 ze Světav do Brna před Lipůvkou zasahují záchranáři u vážné nehody nákladního auta s motorkou. Dlouhé kolony jsou v obou směrech. A na silnici 43 z Brna do Světav vás zdrží omezení mezi Letovicemi a Sosinou. Do Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Jsem připravený, léto!
2: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: No a teď zavítáme do roku 1996. Hnedka po 15. si budeme zpívat Coco Jumbo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní učitelko, nechci vás nějak strašit, ale tatínek říkal, že ještě jedna pětka v Žákovské a někdo tady dostane hrozný nářez.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na vašem letím rádiu Britney Spears. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, tohle jsou hity, třeba i někam na pláž. Zdravíme na koupaliště Biotop Brno jich právě teď.

0: espresso, dejte si klidně cappuccino nebo ledovou kávu, my vás osvěžíme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Máme pro vás pěkně nachlazené letní drinky Krokodýla z Candy Storeu, tak se těšte, protože dneska to bude v Králově Poli, tam bude pěkně veselo.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Někdy prostě pejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. Sandy.store.cz
0: 15 hodin, 19 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jé!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Kroků díla, pokud se chystáte na nějaký výlet tady po jižní Moravě a říkáte si, že vám zrovna zahlásilo hladové oko ve vašem autíčku, že bych to chtělo natankovat. Budu pro vás mít tip na levný benzín a naftu tady v Brně okolí a mezi tím jsou Base.

0: Jirka s vámi, tohle Donald Lewis. No a teď jdeme šetřit.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Pokud se chystáte na nějaký výlet a potřebujete dotankovat, máme pro vás tip na levný benzín a naftu. Tady v Brně okolí. Dneska vybíráme čerpací stanici Avia. Benzín 39 korun, nafta 36 korun. Kde ji najdete? Čerpací stanice Avia, Brno na Vídeňské.
1: Šetříme s krokodýlem.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jé!
4: Jé!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Dobré odpoledne, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Pokud si říkáte, že je tam pěkné vedro, tak je 31 stupňů Celsia v centru města Brna. Z vyhřátého Brna taky čerstvé zprávy z Rádia Krokodýla s Petrou. Vítej.
1: Hezké odpoledne a na D2 u Brna bude o víkendu další omezení. Více o tom řekneme.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 16. dáme si z Krokodýla No Angels. Jedno espresso macchiato. Budou mi ráj. Je to i po 16. hodině.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
4: je fajn. Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Skoro jasná obloha, teploty kolem 31 stupňů. Zítra čekáme plus 29, ale pozor i bouřky.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V rámci modernizace mimoúrovňové křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude další víkendové dopravní omezení. Od pátku od 20 hodin do soboty do 18 bude uzavřen jízdní pás dálnice D2 ve směru na Bratislavu. Doprava bude vedena v protisměrném jízdním pruhu v režimu 1+1. Brno nabízí k pronájmu další startovací byty. V červnu jich bylo k dispozici 8, teď v červenci jich je 11. Nacházejí se v domech na Valchařské, Cejlu, Mostecké, Orlí nebo Stamicově. Mladí zájemci se o ně mohou přihlásit od 20. července do 20. srpna. Žádost se podává písemně na webu města Brna. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna byl pro podezření z domácího násilí vykázán na 2 týdny z domu. Policie mu rovněž zabavila jeho legálně držené zbraně. Poslanec vykázání potvrdil, nicméně trvá na své nevině. Žádné obvinění zatím nepadlo. Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se do této fáze bojů zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem a přišli o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru v příštím roce.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jsme do ulic Brna, jižní Moravy s Lenkou.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Silný provoz je i na dálnici D1 z Brna do Vyškova mezi 201. a 210. kilometrem. V Brně na Palackého třídě u křižovatky Svatkovou směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkou. Kolona je na silnici 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na se. Autostrada je silnice 380 mezi Telnicí a Tuřany. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, krásné léto přejeme.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: A teď už hity třeba i na cestu domů. Po 16. hodině s vámi Jirka. Už se na vás chystá kolega Petr Holík s Žankem Hlaváčkem. Letní hity Krokodýla.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probudil a Kalův Frk.
2: Z psychologického posudku. Netrpí žádnými psychickými nemocemi. Je to prostě normální blbec.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Tady je Krokodýl, šťastná Kylie Minogue, doufám, že jste taky lucky, krokodýláci. Pěkné, šťastné čtvrteční odpoledny.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A už to trochu chodíme, ty brněnštiny, zdar jak svíňa všem, hlavně Džanku, tobě.
2: Zdar jak svíňa z Kroksny, gomede, co to je, rola v Kénigu?
0: O tým žádná, rola v Kénigu víme. A ve Štadlu taky docela chápali.
3: Nádraží v Králově Poli Brno.
4: Něco v Králově Poli, prodejna v Králově Poli.
5: Nádraží v Králově Poli.
0: Přesně, toto nádraží v Králově Poli borci pochvala.
2: Rola v Kénigu je blízko Semáru, nádraží v městské části Královo Pole, tak se tam někdy podívejte a dneska mějte peteleden.
0: A pokud valíte z role ve Štatlu, jste byli tam někde blízko krokodiláci, tak pěkné odpoledne, posíláme senioritu.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
10: Moderní dlažba Wave od Tytonu. Tři atraktivní odstíny. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 16%. Více na tradix.cz.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Letní.

0: sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A s krokodýlem jdeme na koupák do Zbíšova u Brna, krokodýláci, protože tady zažijete dokonalý letní den. Zatímco děti si hrají u malého bazénku, vy si valíte svižně na 80 metrů dlouhém tobogánu. Je to tak, letní koupaliště s 5 venkovními bazény, plavecký, skokanský, neplavecký, dojezd tobogánu, brouzdaliště pro nejmenší, super čistá voda ohřívaná solárními plachtami a dominanta koupaliště 80 metrů dlouhý tobogán. To je Zbíšov koupaliště, které obklopuje krásná zeleň. Máte tam možnost sportovního vyžití, hřiště na volejbal, plážový volejbal, hřiště na streetball, pingpongové stoly, veřejnou knihobudku, kantýnu, parkoviště pro 200 aut a pokrytí sítí Wi-Fi. Krokodýláci, koupaliště Zbíšov přesně tohle nabízí. Parádně tady vypnete na rozlehlých travnatých plochách anebo si prostě dáte do těla pohybem. Tohle je léto, jak má být. Těší se na vás na koupališti ve Zbíšově.
0: Krokodýl na koupáku.
1: 16 hodin 31 minuta, stále hity a dobrá nálada, k tomu taky kafe, espresso, macchiato s krokodýlem.

0: Espresso macchiato.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Pojď sem.
1: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
3: Tak zlatíčka, potej sem, protože máme drobný problém s naším jedním opeřencem z zoologické zahrady. Vyhlašujeme pátrání, protože uletěl jeřáb daurský. Prosím, pomozte, více už Honza Bedřich. Dobré odpoledne.
4: Zdravím posluchači rádia Krokodýl. Včera během dne se stala jedna nešťastná událost, a to, že nám uletl jeřáb daurský ze své expozice. Poprosím vás, pokud byste ho viděli, tak se k němu prosím nepřibližujte, má velmi ostrý zobák, kterým vás může zranit, ani ho nějak neplašte, ale využijte ideálně naši infolinku, kterou najdete na stránkách naší zoologické zahrady, informujte nás a náš tým chovatelů je profesionální a ptáka jistě úplně v pořádku odchytne a vrátí zpátky do zoo. Věříme, že se brzy najde a budeme rádi za každou informaci i za jakékoliv sdílení.
3: Říká Honza Bedřich, jeřáb daurský je asi metr vysoký šedobílý pták, je podobný čápovi a má výraznou červenou skvrnu na hlavě. Pokud ho zahlédnete, nechytat, nezahánit ani se nepřibližovat, má fakt ostrý zobák. Odchyt zajistí zkušení chovatele, informace o jeho pohybu nebo místě výskytu jim volejte prosím přímo na telefon zoologické zahrady 606-687-634. 606-687-634. Děkujeme za spolupráci a doufám, že toho opeřenca brzo najdem.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Káťo, jedeme do Olympia parku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
7: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
6: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Váš Peugeot na vás již čeká v Autopalas Brno, Hřibská 22.
10: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Tvůj pocit po projektu?
14: Jipi!
15: Jo!
13: Jé!
14: Jipi, jipi!
15: Jej!
13: Hornbach, s námi to zvládnete.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl, kapela Boty štěstí od Podkovy. Včera bylo potřeba štěstí krokodýla. Asi tak pěkné čtvrteční odpoledne s krokodýlem a dnes klidně i bez supercely a větru Downburst s propadem studeného vzduchu. Dneska hity i zprávy k vysoušení, předpokládám, nejenom do Prušánek. Dobré odpoledne, Petro.
1: Hezké odpoledne, ve zprávách se podíváme na to, jak to vypadá s vodou v přírodních koupalištích na jihu Moravy.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Balet Národního divadla Brno vás zve na Baléto na Biskupském dvoře. Dnes je na programu Romeo a Julie. Začátek je ve 20.15. Koncert Hany a Petra Ulrichových s kapelou Javory nabízí divadlo Polka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
2: Radio Krokodýl. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Půl minuta do páté a po páté Britney. Pustím vám Oops, I Did It Again, taky Forever Young. Dáme zakázané uvolnění. Když je to furt ten fotbal, tak ať je kouska hokeje. Bude Armin van Buuren.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je a bude teplo. Krátce před pátou 33 stupňů v Brně, v Šepkovicích jsme těsně pod 30, ve Žďáře měří 25 stupňů Celsia. Pátek, zítřek, oblačný, zatažený a možná bouřka tu a tam odpoledne. Na Moravě 29, na Vysočině 26 stupňů. Právě pátá odbyla.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zatímco v sousedním Novém Lískovci už modré zóny fungují, v Bohunicích zatím tamní ulice do systému rezidentního parkování zařazeny nebyly. To se změní od 3. srpna, kdy se k placenému parkování připojí oblast spodní. Regulace bude nastavená každý všední den, vždy od 17. hodiny do 6. ráno. Prvních 60 minut parkování denně bude zdarma. I přes vysoké teploty posledních dnů zůstává voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy vhodná ke koupání. Horší voda je v lagunách 1 a 2 novomlýnských nádrží.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Vyškovská místní část Pařezovice má novou splaškovou kanalizační síť. Na stavbu za 57 milionů korun získalo město dotaci 28,6 milionů ze Státního fondu životního prostředí. Investice zahrnovala také napojení splaškové kanalizace na stávající síť, kterou zakončuje centrální čistírna odpadních vod. O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, ve které se může před blížící se letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Jeho náskok na týmového kolegu Brita George Russella se během posledních 3 závodů stenčil z 68 na 25 bodů.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdravíme za volanty krokodýláci, dopravu známe podrobně společně s Lenkou.
5: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Silný provoz je i na dálnici D1 z Brna do Vyškova mezi 201. a 210. kilometrem. Na průtahu Starého města u Uherského Hradiště v ulici Zerzavy se poblíž mostu se srazilo osobní auto s nákladním, zablokovaný jeden jízdní pruh, zdržení je nárazové. A na příjezdu do Kunovic Uherského Hradiště bouralo osobní auto s dodávkou, počítejte se zdržením. Autopané silnice 380 mezi Telnicí a Tuřany. Pro Rádio Krokodýl, Global Assistant, Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnici? stanicích. Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608

0: jste s Krokodýlem, 4:45, pryč. Jdeme na Zlatíčka.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A protože máme mistrovství světa v Kopané a tam je vždycky jako řada hostů, zkušení, hráči neboli experti, protože mají hluboké teoretické i praktické zkušenosti v daném sportovním oboru, tak dneska se ptáme, kdo to je expert Zlatíček.
2: Já si myslím, že to je šéf téhle planety.
3: Že je chytrý strašně, že umí všecko, ví všecko.
4: Ten jako vlačuje, si myslím. Asi vlačuje tu hard špatně, jako tu hard.
0: Tu hard jako tvrdě, děkujeme Zlatíčka. Možná, že máte tatínka, co má prostě spoustu zkušeností, praktických, teoretických v určitém oboru, takže máte taky doma experta. Tak ho pochvalte, táto, seš dobrej.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 17 hodin 22 minuty přesně a za chvíli Michal Hrůza. Dobré odpoledne s Krokodýlem.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
9: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
10: Tvůj pocit po projektu?
11: Jipi!
12: Jo!
10: Jo!
13: Jipi, jipi!
12: Jej!
10: Hornbach, s námi to zvládnete.
14: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Září jako diamant, krokodiláci. Rihanna dohrává 6:02. Myslím, že zářivé jsou výsledky ve školách u žáků, kterým byly omezeny v dobrém mobilní telefony. Krokodýl fandí této aktivitě. Jak to vypadá?
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem ředitelka Ivana Milichárková, pracuji na základní škole Brnohrádské náměstí 13. Během výuky mají žáci telefony v aktovce. V těch hodinách si mohou telefony použít s povolením učitele. O přestávkách by měly být mobily také uložené u žáků v aktovce, nicméně jsou povolené na použití. Podívat se do systému našeho informačního, nesmí používat telefony pro sociální sítě nebo pro hraní her.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Pěkné čtvrteční odpoledne s krokodýlem, zvláště řezníkovi Pepíčkovi do kobylnic, sedl právě na motorku. Jede se projet i s krokodýlem, Velenka ta nás poslouchá na morendě mezi stolními tenisty, tak jdeme na bazény, krokodýláci.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Venku je to tropické, alespoň pro Brno 33 stupňů Celzia, v bazénech voda od 23 do 627 stupňů. Tak zdravíme na koupaliště Kraví hora k těm nerezovým bazénům, vnitřní i venkovní, kde se máte prostě báječně. Otevřen je pro vás stále oblíbený biotop, přírodní koupání, letní chill, italská zmrzlina. A pozdrav letí na koupaliště Královo pole s krásným trávníčkem na slunění a vodou v bazénu, která je těch 25 stupňů. Užijte si to.
1: Krokodýl na koupáku.
0: A Pepíček na motorce, takže zvláště vám, co jste teďka moto, posíláme super trooper. Dobré odpoledne.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz

0: www.klimastyle.cz.
1: Dámy a pánové, v Aqualandu Moravia právě startuje filmové léto.
2: A co bude ve stejné zemi?
1: Filmoví hrdinové, speciální program a spousta letní zábavy. Zábava pro celou rodinu na tobogánech, atrakcích a v bazénech.
3: Limitovanou nabídku vstupenek najdete na goupejse.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Chibo Barista Espresso Crema kilogram za 399 a Häagen-Dazs zmrzlina vybrané druhy od 240 ml za 94,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jé!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
8: Jé!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Později už tam budem?
11: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
13: Je dobré mít dobré přátelé.
14: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Come baby, já s tebou chci být. Tak to jsou Fun Factory. I wanna be with you minutu před šestou, takže zprávy Petra připravená.
1: Hezké odpoledne. Spojené státy zřejmě zruší střídání času, který zůstane je stále otázkou, i o tom za chvilku.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Šestá právě odbyla a je tu bomba.
7: Bomba! Sensual, un movimento sensual. Sensual.
0: King Afrika, pustíme Sila Bomba, bude rampampam, takže na Prigl Tomovi. A vůbec všem, co se rekreujete u naší největší vodní nádrže tady na Brněnsku, Krokodýláci, bude Miraj. A v kinech vládne král popu Michael Jackson, to se líbí i našim klukům, takže pro ty moje miláčky Michael Jackson Thriller.
5: Radio Krokodýl. Počasí.
0: A počasí je taky trošku takový jako náročný, že jo, je to v těch tropech, včera to bylo se super celou Danburstem krokodýly. Má to být zase v pátek, prosím pěkně, s bouřkami, takže na to velký pozor. Má se nás to dotýkat někde od 13. do hodiny 18., kdy je varování před silnými bouřkami s nebezpečnými jevy. Jinak zítra má být zataženo převážně z 29 stupňů na Moravě, 26 na Vysočině, aktuálně jsme stále 33 Brno, v podstatě 31 Šepkovice.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fakultní nemocnice Brno odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice za více než 3 miliardy korun. Kontrola provedená před zahájením stavebních prací odhalila závažné nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech. Se stavbou nové porodnice však Fakultní nemocnice Brno stále počítá. Začít by podle ní mohla v roce 2027. Park na Moravském náměstí v pondělí a v úterý rozezní festival Bohemia Jazz Fest. Návštěvníky čekají zdarma koncerty zahraničních i tuzemských interpretů. Partnerem akce je městská část Brno Střed. V Brně se koná pravidelně od roku 2010. Spojené státy míří ke zrušení střídání času. Změnu, kterou podporuje prezident Donald Trump, schválila sněmovna reprezentantů. Jenže zatímco prezident si přeje čas letní, odborníci prosazují ten zimní. Norma nazvaná Zákon na ochranu slunečního svitu míří v Americe do Senátu, kde se čekají tvrdé diskuze. Podle zastánců je to hlavní ukončit střídání, protože způsobuje prokazatelné zdravotní komplikace. Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vicemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20:20 na fotbalovém stadionu Schalke 04 v Gelsenkirchenu.
9: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdravíme s Krokodýlem na silnice, jak to jezdíme s Lenkou.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a narazové kolony, hlavně kamionů, mezi 182. a 196. kilometrem. Navíc na 194. a 5. kilometru směrem z Brna na Vyškov se v koloně srazilo osobní auto s nákladním. Silný provoz je i na dálnici D1 z Brna do Vyškova mezi 201. a 210. kilometrem. Ucpaná na silnici 52 na příjezdu do Brna z Pohořelic. Na Jihlavsku na příjezdu do Ždírce Spolné bouralo osobní auto s motorkou a v Brně je kolona v opuštěné ulici ve směru z centra před Dornichem. Pro Radio Krokodýl Global Assistant Senka Ruštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Pěkný čtvrtek všem s krokodýlem. Mimochodem, kdybyste byli vy ti, kdo rozhodne o tom, jestli zachováme letní nebo zimní čas, jak byste se rozhodli? Já nejsem odborník, takže já bych nechal letní. Ekologicky, ne? Ať je víc světla během dne, když jsme vzhůru. No, od tým žádná. Krokodýly stále osvěžujeme, dneska jsme byli i na koupáku Královo pole a posíláme vám Supergirl.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Pistole. Loka.

0: Why, why, why, na prigl zdravý krokodýl, Tome, zdarec.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Krokodýláci, každý den dobroty, mimochodem teď jsou to svěží drinky Charlie's z Candy Store. Byli jsme na Konečného náměstí, dneska jsme se vypravili na koupák tady v Kéniku, Jirka dělá radost.
2: Krokohlídka osvěžuje svěží drinky. Přímo v centru města Brna, tady máme posluchačku. Pěkný den.
3: Dobrý den. Teďka jdu na soud a dostala jsem osvěžení, pitíčko od Rádia Krokodýl. Děkuji.
4: Hned budu mít lepší den.
5: Zdravím, já jsem Sára a dostala jsem právě osvěžení od Rádia Krokodýl.
4: Moc děkuju.
0: Jo, my jsme taky nadšený. Dneska, to bylo včera na Konečňáku, dneska na koupališti Královopole a zítra vás osvěžíme z Charlie's drinky z Candy Store s krokodýlem. Tady nahoře, na Kraví hoře.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
0: Tak si to nenechte ujít, krokodýláci. 18 hodin 23 minuty. Doufám, že je pohoda na Moravě, Vysočině. Připravená je pro vás Whitney Houston.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Někdy prostě vejdeš a víš, že tohle je tvoje srdcovka. Candy Store. Stylový obchod plný malých i velkých překvapení. Delikatesy světových značek. Originál vedle originálu. Candy Store. Jediná kamenná prodejna, kde věci dávají smysl. Přijď, objev, zamiluj se. Brno, Nové Sady 2. sandy@store.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
13: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Je dobré mít se s kým probouzet.
17: To nejlepší po ránu.
1: Vaše nejvěrnější rádio.

Tak nevím, jestli to máte jako Mira, jestli usínáte, nebo jste právě čerstvě probuzení. Každopádně 6:30, 3 minuty podvečer a za půl hodiny si s Jirkou dáte písničky na přání z Rádia Krokodýl. Teď posíláme September a bude taky Maria Naylor a Robert Miles. Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 1:1, krokodýláci Robert Miles, Marianne Taylor, stále hity 6:45 za 4 minuty.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
0: A zavzpomínáme na včerejší odpoledne, kdy se Jižní Moravou prohnala silná supercela a za sebou bohužel nechala značné škody. Podle meteorologů je způsobil jev označovaný jako downburst. Přináší mimořádně silné nárazy větru. Mezi zasaženými byla i obec, kterou před 5 lety zasáhlo ničivé tornádo. Moravská Nová Ves na Břeclavsku. Nejvíc škod k ním hlásí i obec Prušánky z Hodonínska. Tentokrát ale škody nespůsobovalo tornádo, ale downburst spojený s těmi silnými bouřkami. Co však je varující, meteorologové už dnes varují před silnými bouřkami a vedrem zítra. Platí od páteční 13. hodiny do zítřejší půlnoci a rosničkáři upozorňují, že bouřky mohou doprovázet nebezpečné jevy, tak kéž zítra nepřijde tornádo, downburst ani žádná supercela.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Hey, what a perfect day.

0: Naked Glide, krokodiláci na cestu z práce, na cestu do práce někomu, anebo někomu na motorku, protože na výšce, že jo, kobylnice, Rousínov, Jedovnice, za chvilku zpátky zase kobylnice, Pepičku. Tady je Peťan Krokodýl, zdravíme všechny dobré holasičáky.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ze kterých se nám stali postupně obyvatelé Újezda u Brna a následně Kobylnic a teď jsou na mašině. Takže to dobře, dořiďte domů zpátky, Pepičku, pro tebe připravení kabáti, kdo si nechce hobu spálit, a budeme hrát další pecky na přání, tak jak si budete volat sem do studia Krokodýla k Jirkovi.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra si berte něco, co bude vzdušný, protože zase bude horko, ale bacha, odpoledne taky může přijít bouřka, krokodýláci. Teplota nám trošku spadla, 32 Brno, 28 Čepkovice, 26 Žďár. Zdeňo, děkuju za teploměr údaj. Pátek zatažený, občas bouřka, odpoledne maxima 29, na Moravě 26, na Vysočině a bacha. Platí tady zase varování od meteorologů, od 13. hodiny zítra do půlnoci hrozí bouřky, které mohou doprovázet nebezpečné jevy. Tak doufám, že to nebude jak včera odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Od 3. srpna se k placenému parkování v Bohunicích připojí oblast spodní. Regulace bude nastavená každý všední den vždy od 17. hodiny do 6. ráno. Prvních 60 minut parkování denně bude zdarma. Otevřenou stavbou s átriem, zelení, vodním prvkem a pasáží má být nová budova brněnského magistrátu. Vznikne v sousedství současného magistrátu na Malinovského náměstí. Park na Moravském náměstí v pondělí a v úterý rozezní festival Bohemia Jazz Fest. Návštěvníky čekají zdarma koncerty zahraničních i tuzemských interpretů.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Doprava po 19. už lepší, Lenko.
6: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 190. a 196. kilometrem. Omezení vás může zpomalit na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Letovicemi a Svitávkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Pěkný večer všem s Krokodýlem, ať na trasu Brno Kuřim, Brno Klentnice, Hodonín Lužice, anebo Kobylnice, Rousínov, Jirovnice, Bílovice a zpátky Kobylnice. To je pro borca, co miluje poctivý kus masa, jinak je to poctivý kus chlapa, protože má takovou řeznickou postavu a když potřebuje sednout na motorku, tak to nemůže být ani pincek jako za mladá, že jo, teď to musí být Honda Glide, takový to pořádný, velký, prostorný, aby se vlezl.
1: A přitom ani jeden dvakrát.
0: Takže pro našeho milého hlasičáka bývalého, teďka kobylničáka, řezníka Pepíčka, po projíždce na mašině nebo ještě na mašinu, kabáti, kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit a kdo chce písničku, tak musí volat do studia Krokodýla. Jirkovi pěkný večer přeje Peťan a dobrý dojezd, Pepo. Prostou.

0: Na Krokodýlo kabáti je tady vaše letní rádio.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Tak doufám, že si užíváte léto s Krokodýlem. Jsme tady pro vás, jsme vaše rádio. Hrajeme pro celé Brno, celou Jižní Moravu, navíc teďka začínají hity na přání. Tak co si pustíte, co to bude? Volejte studio 603 103 103. Začínáme právě teď.

0: Enrique Iglesias na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Je tady léto, vaše rádio. Pavel z Velkého Meziříčí volá. Pavle, vítej.
2: Tak Pavel, jen se z Velkého Meziříčí. Chtěl bych vám tuhle písničku poslat, nebo vám ji posílá Marcelka, moje kamarádka, že to posílá všem, co poslouchají Rádio Krokodýl, včetně samozřejmě moderátorů, jako je Jirka a Pavel Petr. Mm-hmm. A chtěl bych ještě poslat do Slabkova a potom bych to chtěl poslat panu doktorovi Šulcovi a manželům

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A hity, které vybíráte teď vy. Zdravíme Brněnskou přehradu, kdo tam?
2: Ahoj, dobrý večer všem, prosím pěkně, Tom Prigl.
1: Tome, vítej, tak komu zahraješ?
2: Já bych chtěl samozřejmě poslat písničku, co jsme se domlouvali, a chtěl bych pro moje syny Honzy Gravídek. Potom před chvilkou mě poslal Peťa Holík, mě poslal písničku, tak co mu samozřejmě taky, tobě taky. Potom Bramboříkovi, Zdendovi, Gránzovi, Krkovičkům, Kocourkovi a mýmu bratrovi Danielovi a stačí to asi, ne?
1: Jasně, zdravíme tebe, užívej léto!

0: na Klokorýlo a Taylor Swift, jsme vaše rádio, tady jsou hity na přání.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Ano, Krokodýl, vy můžete volat studio 603 103 103, můžete se s námi spojit i přes naši apku, podobně jako to dělá jeden z našich posluchačů. Ahoj, koho zdravíme?
2: Ahoj, Krokodýle, mohl bych poprosit písničku, kometiáckou hymnu? Písničku posílám sobě, protože mám rád kometu, moje mamce Mirce, taky tobě do studia a prostě všem, co mají rádi, taky kometu. A hlavně těm, co stavil tu naši novou arénu v Brně. Ahoj, Pepa z Obronína.
1: Pepu zdravíme, ten se nás s námi spojil přes apku Rádia Krokodýla. Vyvolejte studio 603 103 103.

0: pro všechny komeťáky z Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Jsme Krokodýl, no a teď nám volá Pepíček z motorky, ahoj.
2: Jiří, zdar, zdar, slyšíme se dobře, řídím motorku.
0: Slyšíme, krásně, tak kudy projíždíš teďka po Jižní Moravě?
2: Tak, teďka jsem akorát dojíždím do Kybelnic na svou firmu.
0: No to je krásný, komu zahraješ, pro koho to bude?
2: No tak teď jsem dojel, mám tady obsluhu Vanesku a dojel tady za mnou kamarád s Mončou, tak... Tak teďka budeme spolu večeřát, tak...
0: Tak nějaké klobásky k tomu a my ti tam hrajeme. Díky za zavolání, ahoj!
2: Děkuju moc krát a tady jak svině.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A teď už zdravíme Řečkovice. Janča, ahoj, nazdar.
2: Ahoj, tady Janča, ahoj,
1: Jančo,
2: ahoj.
1: Jančo, jak se máš dneska?
2: Mám se dobře, cíti sluníčko zatím.
1: Koho pozdravíš, pro koho to bude?
2: Nechám zahrát všem, hlavně pro dobrou náladu, za tu čerejší sprchu.
1: Tak spršku máme za sebou, my jsme rádi, že jsi s námi na vlně Krokodýla. No a vy taky volejte studio 603 103 103 Krokodýl.

Sklop se ve mne krokodýlo. No a teďka máme zahrát taky speciálně Robíkovi, Domči, Kamči, no a co teďka jedou z Letovic. Tak i pro vás tam něco tak trošku k zatancování. Lily Allen, Not Fair, hity třeba i do auta. Na cestu z prázdnin domů, krokodýlo.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: No a teď už jim pozdravíme do Bystrce. Kdo pak tam? Krokodýl, halo?
2: Lena.
1: Ahoj, Lenko, tak jak prožíváš prázdniny? Léto.
2: Dobrý.
1: Tak si dáme něco... Dáme si něco letního. Co vybíráš? Pro koho?
2: Uko Jumbo, viceprezident.
1: Pro koho to bude?
2: Pro mamku a pro tebe do studia.
1: Už to letí. Zaspomínáme na rok 96. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A vyvolejte studio 603 103 103. Vaše letní rádio Krokodýl, hity na přání.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Ano, hity, které jsou teďka na vaše přání až do 20. hodiny. Kdo pak se dovolal? Radio Krokodýl.
2: Já vás zdravím, pane Vízner, tady Milan z Bystrce 2.
1: Nazdar, Milane, jak se máš ty, co?
2: Mám se dobře.
1: Komu zahraješ?
2: Akorát by se mohlo trošku ochladit.
1: Je
2: toho moc toho vedra.
1: To je pravda. Komu zahrajeme? Povídej, koho potěšíme.
2: Tak, nechám to zahrát celému týmu Rádia Krokodýl, který není vidět. Zdravím Petra Holíka, zdravím samozřejmě mýho kolegáčka Milana Jedničku z Vysrce na Kociánku, zdravím i svýho tačku Milana Trojku do nebe rybáckýho, zdravím celou krokodýlní rodinku, zdravím Hodonín, zdravím Zámoří, zdravím Tvarožnou, zdravím Slavkov, co nám hraje, Jirka
1: Kupřičná
2: hora, Míra ze Žďáru, ještě mě nechci domluvit, aby na někoho zapomněl, Milošek a prostě všechny, co poslouchají tohle rádio, Janča.
1: Rádi zahrajeme, měj se krásně, rád tě nechám domluvit, ale potřebujeme hlavně hrát, tak aby se lidi bavili a mohli si zpívat s Avril Lavigne.

0: bez...
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Je dobré mít společnost na cestách.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes! Open, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: na čase být.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Od 3. srpna se k placenému parkování v Bohunicích připojí oblast spodní. Regulace bude nastavená každý všední den vždy od 17. hodiny do 6. ráno. Prvních 60 minut parkování denně bude zdarma. Otevřenou stavbou s átriem, zelení, vodním prvkem a pasáží má být nová budova brněnského magistrátu. Vznikne v sousedství současného magistrátu na Malinovského náměstí. Park na Moravském náměstí v pondělí a v úterý rozezní festival Bohemia Jazz Fest. Návštěvníky čekají zdarma koncerty zahraničních i tuzemských interpretů.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

Na Krokodýlu si užíváme hit za hitem. Jarek Hemala už je s vámi, krásný poslech, pohodovou noc, 16. červencovou. Před námi skvělé hity a já věřím, že si čtvrteční krokodýlí plíček, jak se patří, užijeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Svátek dnes má Luboš, ano, 16. července je Lubošů a my vám, pánové, přejeme z krokodýla všechno nejlepší. Užijte si další hit.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: V rámci modernizace mimoúrovňové křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude další víkendové dopravní omezení. Od pátku od 20 hodin do soboty do 18 bude uzavřen jízdní pás dálnice D2 ve směru na Bratislavu. Doprava bude vedena v protisměrném jízdním pruhu v režimu 1+1. Nový dům pro seniory v Nopově ulici už má základy. Nahradí starou budovu ze 70. let. První seniori by se do něj mohli nastěhovat začátkem roku 2028. Brno nabízí k pronájmu další startovací byty. Teď v červenci jich je 11. Jsou v domech na Valchařské, Cejlu, Mostecké, Orlí nebo Stamicově. Mladí zájemci se o ně mohou přihlásit od 20. července do 20. srpna.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
1: Stále jste na vlně krokodýla, což je dobře. Jarek přeje hezký poslech. Spousty z vás pěstuje exotické zvíře, někdo třeba i hady. A doufám, že víte, že dnes máme Světový den hadů. Ano, takový je 16. červenec. Já vám přeji, ať vaši hadě rostou, ať to užijete a krásný poslech dalších hitů.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Od 3. srpna se k placenému parkování v Bohunicích připojí oblast spodní. Regulace bude nastavená každý všední den vždy od 17. hodiny do 6. ráno. Prvních 60 minut parkování denně bude zdarma. Otevřenou stavbou s atriem, zelení, vodním prvkem a pasáží má být nová budova brněnského magistrátu. Vznikne v sousedství současného magistrátu na Malinovského náměstí. Park na Moravském náměstí v pondělí a v úterý rozezní festival Bohemia Jazz Fest. Návštěvníky čekají zdarma koncerty zahraničních i tuzemských interpretů.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Jarek Hemala přeje hezkou noc. Nezapomeňte, že Krokodýl má pro vás hromadu peněz v našem banku. Zítra po ránu budeme opět nabízet. Já nabízím ten největší hudební výběr. Krásnou noc.

ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

Krokodýle, s vámi Jarek přeje krásnou noc. Nezapomeňte, že jsme s vámi v ulicích města. Stále rozdáváme výborné drinky. 103 drinků pro vás tady u nás v Brně nebo na ostatních místech Jihomoravského kraje. Prostě stále každý den jsme s vámi v ulicích. Kde? Poslouchejte Krokodýla, dozvíte se.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

S Krokodýlem si užíváte Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat na lanovku na Sněžku, protože mnozí z vás vyrazíte na hory, budete si užívat procházky a co tam nového objevíte. V dolní stanici kabinové lanovky na Sněžku v Peci pod Sněžkou vznikla expozice věnovaná nejvyšší české hoře. Novinkou v objektu jsou i zmodernizované záchody, letošní úpravy vnitřku budovy výjdou asi na 10 milionů korun. Jedná se o nejviditelnější změny interiéru dolní stanice od zahájení provozu současné lanovky před více než 10 lety. Tak, těšte se na to, užijte si to, vyšlápněte pak samozřejmě si tu, pokud jenom kouknete, pěkně tu Sněžku nahoru, případně se sveste, mějte báječné prázdniny a teď příjemný poslech hitu Krokodýla.

Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Na Moravě a jejím přítoku Radějovcem na Hodonínem klesla hladina natolik, že povodí Moravy už negarantuje plavební hloubku 1,5 metru. Ta je přitom jednou z podmínek bezpečné plavby. Zákaz to ale není. Lidé s loděmi, zejména s hlubšími ponorem, by měli zpomalit, držet se dál od břehu a případně zvážit jiný termín plavby. Provozovatelé půjčoven mají své klienty na situaci samozřejmě upozornit. Pokud se loď poškodí po vyplutí navzdory varování, povodí Moravy za škodu neodpovídá. Tak, kdybyste náhodou pluli a Baťův kanál navštívili, tak opatrně. Teď ale rozhodně jdeme za dalšími hity, ty si také užijete na vodě či na suchu. Krokodýly má pro vás krásný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.